Představ si, že živý paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se plne ľubosťa. Tvoj vop svieče pak při všim uzamkne. Všetko je nož do kešný svý ryby. Abo nebo pýtaš pravý dvou nebožem šie.